voda, ani prach, radost, ani strach, ani bílá, ani černý oheň, ani led, potom ani hned, ani tma, ani den málo, ani moc, den a ani noc, ani já, ani sen tady, ani tam, sama, ani sám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam, a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam, a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam, a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, dávno jsme oba zpět, a já dávno tam, sama nevím kam, nevíš sám, ani tma, ani den málo, ani moc, den a ani noc, ani já, ani sen tady, ani tam, sama.

země měká, neklikej si, kde tě hlína čeká, kde hoří, když čekáš, klesám já, klesám já. V lahvi je hladina,